A sagiš mojštins gojnošti, foštoš hoš kjert. Foštoš hoš kjert. Foštoš hoš kjert. Foštoš hoš kjert. Foštoš